Konečnou šachovnici zástupy pěšáků rázují k uánu. Jdou přímo za nosem, nemají jiný směr, hřbety ohýbají pod tíhou nákladu. Z chraplavých repráků muziku do skoku nasávají houška. Je to malá zkouška. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval.

na zachování vzdálenosti. Věří, že přijede věčnost, tu čekají. Věří, že přijede, že se přiblíží. Otevře se a oni do něj vstoupí, že bude místo zázadlo uloží, že vzdálenosti se jako houře vzkroutí. Jsou těsní, místo rtů mají ozubená kola, s očí jim svítí rozbité flašky, jsou to pomníky věčné.

zasedli a začli dřímat bez starosti a bez zájmu, jestli jízda nemíjí svůj dosavadní směr. Motor klukot přinesl sen o tom, že jsou schouleni znova zpět pod mlačným srdcem. Zbytky jejich lidských tváří rozsávaly tlapy světel, jen kabáty se vyrožují v příští ledových ker. Stížení tím, že chytli místa, svinuli se do sedadel a denní zlobu vypustili do pupečních šňůr. Zapomněli na řidiče, na cíl cesty s probuzením, na to, že možná někdo z nich je černý pasažér. Mysleli si, že naslouchají harmonii sfér. Zdálo se jim, že tíže zmizela z jejich těl. Zapomněli, že je veze z Uánu. Jako každodenně absolutní

Ce giebestino. Rozhravené vlákno, vyčerpaný vzduch. Vyrobím si svoji vlastní tmu. Ruku dám na ruku a prsty sevřu. Bohužel to jinak nejde, než že si přitom sám sobě ruce svážu.

nevzpomenu. Ani na typy, ani na vtipy si nevzpomenu. Nevzpomenu. Nevzpomenu.